0: osviatím chrámy se mi s vírou blahovinie mi strachom Božím, chodiaštich voň Hospodu povolím sťa.
1: Hospodí, pomiluj.
0: Osviatíšem se lenským archierej našem ľvi, papirím sti v Hospodu povolím sťa.
1: Hospodí, pomiluj.
0: O preosviaštenišem archiepiskopi mitropolíti našem Kyrioni, čestním presvíšem.

jediný dých sviatí svojej soborní apostolskí cerkvi. Spasí, pomíluj, zastupí, sochraní ich Bože Tvojeju blahodátiju. Daj Ty s nami slaviat prečesnoje i velikolípoje imia Tvoje Otca i Syna i Svätá

Ospravedlňujem si ma činný. Aleluja, aleluja, aleluja. Bože milosti, budem hriešnomu. Poslúžite ruky vašeho sviata a blahoslovite Hospoda. Sviatíša oselenského archiereja našeho, ľva papu rímskaho preosviaštenišaho archiepiskopa i mitropolita našeho Kyrionu, i vesviaštený český diakonský no český čin, predržaštia vlasti naša i se vojinstvo, blahorodných i prísno pominajem k týtorej i blahoditelej sviatáho chráma seho, i vsich vás pravovírne Christian, dá pomiene dospoď Boh vo cárstvi svojem,

0: Ispolni molitvu našu, Hospodevi.
1: Hospode, pomiluj.
0: O predložených čestných darých Hospodu povolím sa.
1: Hospode, pomiluj.
0: Osviatím chrámy se mi s vírou blahovinie mi strachom Božím, chodiaštich voň Hospodu povolím sa.
1: Hospode,
0: zbaví ty sa na moc, jak je skorby, hníva i núždy, Hospodu povolím sa. Štedro, tam jedinorodná osena Tvojeho osným, že blahosloven je si, so presiatými, blahými, životvoriaštím Tvojim.

Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiju. Dnev se osovršená, sviata, mirna i bezriešna u Hospoda, prosím. Anhela mirna, virna, nastavnika, hraniteľa, dužitile, s našich u Hospoda, prosím. Proštení aj ostavlení a hrichov i prehrišení našich u Hospoda, prosím. Dobrech i polesnech dušam našem i miramirovi u Hospoda, prosím. Proče je vremia života našeho miri pokajaní skončáty u Hospoda, prosím. Kristijanský a končín života našeho bezbolístne, nepostydne, mírne i dobrá otvíta na strašním sudišti Christovi, prosím. Jedinenie, víro i pričastie, sviatáho ducha, i sprosívše sami sebe, i druh druha, i ves život náš, Kristu Bohu predadím. I spodobí nás, vladojko, zadresnovenie, mneho suštennosť,

Milí poslucháči, to bola relácia Túto hudbu mám rád s Evou Sepešiovou z roku 2012. Pani Eva Sepešiová oslávila včera, 16. mája, 80. narodeniny. Srdečne blahoželáme, Evka.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Rozhlasový archív nabízí různé poklady. V letošních českých magazínech bychom vám proto rádi odhalili některá z jeho tajemství. V dnešní relaci se podíváme na osobnosti a díla, u nichž si letos na jaře připomínáme jejich výročí. Oslavíme 100 let od prvního vystoupení oblíbené loutkové dvojice Spejbl a Hurvínek, připomeneme si 190. výročí prvního vydání proslulé básně Maj a 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria a vizionáře Tomáše Bati. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: 2. května to bylo právě 100 let, kdy Hurvínek poprvé vystoupil na jevišti. Se svými parťáky, Taťuldou s Pejblem, kamarádkou Máničkou, bábinkou Kateřinou a psem Žerikem jsou od té doby nedílnou součástí tradice českého loutkového divadla, která má v Česku mimořádně silné a jedinečné postavení. Vznik Spejbla a Hurvínka nebyl dílem náhody ani odděleným tvůrčím pokusem. Jejich vzhled, povahové rysy i vzájemná dynamika vycházela z představivosti a osobních zkušeností jejich tvůrce Josefa Skupy, který prostřednictvím loutek s humorem a nadsázkou reagoval na okolní svět. Každá z těchto postav postupně přinesla odlišný pohled, zastupovala jinou generaci a obohacovala společné dialogy vlastním hlasem.
1: Je,
2: tady to zase vypadá. Všude voda. To zase něco ruplo. Tati, já zavolám do vodárny.
1: Ještě tak do vodárny. Je tady snad vody málo?
2: To nám něco prasklo.
1: Ale prasklo, to nevím. Obklad si máčím. Studený, rozumíš?
2: Obklad, tatí? Co ti je?
1: Ale není mi zrovna dvakrát, abys rozuměl.
2: A kolikrát ti je? Šmanko, ty snad nejsi nemocen. Aby tak nějaká infekce.
1: Žádná inspekce. Faktura to bude, jasně. Ti mi to spočítali sportovci.
2: Je, tatí. To jsi zakoupil nějaké sportovní náčiní nebo co?
1: Ale vůbec ne.
2: Tak proč říkáš, že ti pošlou fakturu a že ti to sportovci spočítali?
1: Ničemu nerozumíš. Šmanko, ty mám na mysli tadyhle tu svou okončetinu.
2: Aha, ruka. A co s ní máš?
1: Nevím, bude v ní asi ta faktura.
2: Jo tak, ty myslíš zlomeninu, to jest tedy frakturu.
1: No teď to povídám porád.
2: No jo, jenomže tvé vzezření mi vnuká obavu, že to bude spíše nějaký bacil.
1: Tak to tedy nejsi daleko od pravdy, synu můj. Opravdu mě bacil.
2: No ne, já nemyslel bacil, jakože by bacil byl bývalý, brž bacil jenž.
1: Ale ničemu nerozumíš, nevíš, co to je boj o místo. A to už jsem měl všechno na dosah ruky.
2: Co?
1: Lístek na hokej přece, já nevím, ale když hraje Sparta, to se mě zmocní takový sportovní nadšení, že mě zrovna popadne.
2: Co tě popadne?
1: No, sportovní nadšení, který...
2: Který se tě zmocní.
1: No právě. A jak jsem se tak rval v tom chumlu a natahoval ruku pro lístek, někdo mě přes něčím vzal, až jsem chlapče zlatý zařval.
2: Aha, pak se říká, že sport je zdravý. Tak, taťulínku, nedá se nic dělat a hajdy na středisko.
1: Ale to snad ne, Hurvajs, to snad ne. To je doba tohleto.
2: Klid, taťuldo, vždyť se to tady taky zove čekárna, což je od slovesa čekati. Čekám, čekáš, čeká, budu čekat, budeš čekat, bude čekat. Čekal, čekala, čekalo. Jehle, taťuldo, řekni mi, co ti lidé tak dlouho v té ordinaci dělají.
1: No vidíš, to je právě ono. Podívej, kdyby každý stručně a jasně řekl, co a jak, tedy tomu doktorovi, že ano, tu mě loupe, tu mě píchá, ale to ne, to se každý bojí, zamlčí, co a jak, a pak to takhle dlouho trvá.
2: Škoda, že si lidi nemohou vzít příklad z tebe, to by koukali, jak se mluví stručně a jasně.
1: No vidíš, to je to, co tě porád učím, že ano, tak si vem příklad, alespoň ty.
3: Další, prosím.
2: Dobrý den, zde vedu dalšího, pane doktore.
3: Tak co pak vás sem vede?
1: Ale tady synstvo moje, Hurvínek mě vede na prohlídku.
3: Já myslím, co vám schází.
1: No to jak si samozřejmě, že mě schází, to ano, to ano, proto jsem vážil cestu k vám, pane doktore.
3: A můžete mi říct, co to je?
2: Já myslím, tati, že můžeš nad tím dělat tajnosti, ne?
1: To si velmi správně nanesl, že ano.
3: Tak prosím.

0: Jo, počkej, a ojč, mango, te...
1: To byla asi odbíjená, ne?
0: To tedy byla odbíjená.
1: No nic, to není, postačí studený obklad.
0: Vidíš, Hurvajs, jak správně jsem postupoval?
1: Jinak si nestěžujete na nic?
2: Prosím, ano, otecko tvrdí, že se necítí ve své kůži a že jaksi nesvůj.
1: Jak se to projevuje? Měl jste někdy nějaké větší bolesti, nebo...
0: To jsem měl, pane doktore.
1: A kde?
0: Ale zažívací traktor se jaksi vzepřel.
1: A bolesti trvají?
0: Několik věk.
1: A kdy vás tam nejvíc bolelo?
0: No to může být takových dobrých 30 let. Z mladické nerozvážnosti jsem tehdy pozřel trochu mléka, když jsem byl chvíli předtím pojedl krásných třešní. Ty byly, pane doktore. Máte také rád chrupky?
2: Je tak, já mě říkáš, že se to nemá.
0: No to těm předávám své bolestně získané zkušenosti.
1: Prosím vás, povězte mi stručně a jasně, co vám schází teď. Nemáte v té ruce nějaké brnění nebo...
0: O, nikoliv, nejsem rytíř, jsem původu občanského.
1: A jakou tedy u všech všudy mám napsat diagnózu?
0: Napište, ať zní jakkoliv, snesu všechny rány osudu.
1: Ale co tedy mám napsat?
0: Pravdu, nic než pravdu, pane doktore.
2: Je, pane doktore, neomdlívejte!
0: Tak vidíš, že jsme tam moc nepořídili. Ztraceného zdraví jsem nenabil a to jsem ho informoval stručně, jasně a výstižně.
2: No moc si mu toho tati vlastně neřekl.
0: Podívej na pouču, ano? O toho je doktor, aby si na to přišel sám. Jak pak to dělá takový zvěrolékař, no? Mlčíš, viď? To víš, doktoři. Já je znám. Ti hned řežou.
2: Co by ti prosím tebe řezal?
0: No jen se moc nehyhněj. Hele, vzpomeň si, jedinkrát mě zabolelo v krku a hned mi vyřízli mandle.
2: No jo, jenomže dneska tě v krku nebolelo.
0: No to se ví, ale mohl se mu snad říct, že mě bolí hlava?

0: po úmrtí Josefa Skupy v roce 1957 navázal na jeho práci Miloš Kiršner, který výrazně obohatil intelektuální stránku dialogu a přivedl divadlo Spejbla a Hurvínka k modernějšímu pojetí. V následujících desetiletích se na inscenacích podílela řada významných autorů, režisérů i výtvarníků, díky nimž Loutkové postavy dál citlivě reagovaly na proměny své doby. Od 90. let působí divadlo na své domovské scéně v pražských Dejvicích a do 21. století vstoupilo s novou generací interpretů. V roce 2012 byli Spejbl a Hurvínek oceněni zvláštní cenou Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti loutkového divadla.
1: Buď fit. No, to je správný. Zdraví především. Kdo se hýbe, má i takové, řekl bych, zdravější myšlenky. Až přijde Hurvínek domů, pošlu ho s kbelíkem pro dešťovou vodu, ať zalije kytky. Trošku se chlapec proběhne, kvítka rozkvetou a Hurvínek bude fit.
2: Pane Spejble!
3: Fortuna!
2: Představte si!
3: My jsme vyhráli! No.
1: Co to povídáte?
3: Jakože se Hurvínek jmenuju 50 000!
1: To není možný. Koupil jsem si za svůj život hodně losu, ale nikdy jsem nevyhrál. A teď na stará kolena...
2: Se to konečně povedlo. Tolik peněz.
1: Šmangode.
2: Co s tím budete dělat, pane Spejble?
1: Děti, tolik štěstí. Ani neunesu. Kolik jste říkali?
3: Žádný kolík, ale 50 000.
1: Ne, to od vás není hezký. Dělat si takhle staťu delegraci.
2: Ne. Takhle, kdybyste přišel na poštu, tak vám nevyplatí ani korunu.
3: A já jsem se těšil, že mi koupíš velký pytel bombónů, brýle proti slunci a texasky do zvonu.
1: Kde vezmeš ten zvon? Máme jenom zvonek u dveří a do ní se žádné kalhoty nevejdou.
2: Pane Spejble, kalhoty do zvonu, to je takový moderní střih, víte?
1: Moderní, nemoderní, do nových kalhot se nebude stříhat nic, to byste tomu dali.
3: Když jsme ten los kupovali, tak si řekl, jestli vyhrajeme šmankoté, tak...
1: Jenže my jsme nevyhráli žádný šmankoté, ale 50 000. Šmankoté, to je peněz.
3: Tak vidíš.
1: Zatím nic nevidím. A ty už bys chtěl pytel bombónu, brýle, kalhoty a zvon? Podívej se na Maničku, jak je sticha. No podívej. Viď, Maničko?
2: Ano, pane Spejble.
1: Ty si nic nepřeješ, Maničko?
2: Přeju, pane Spejble.
1: Tak to klidně řekni, Maničko.
2: Já si přeju, pane Spejble, abyste tu krásnou výhru ve zdraví užil.
3: Čiu, to je povaha. No, Želiku, řekni něco. Vidíš, ještě na schodech říkala Mánička, že jí budeš muset koupit malovátko na pusu, žvejkačky a paruku. Ano, paruku, řekla.
1: To víš, že jí koupím. To víš, že jí koupím paruku. Za to, že je tak skromná.
3: Tak to je, prosím, skromná. Chce paruku za 500 a je skromná. Žeriku, to ty bys musel dostat přinejmenším zlatý obojek. Správně, Žeričku. Když jako nechceš, dostaneš víc.
2: Vážně, pane Spejble.
1: Já ti věřím, Máničko.
2: Já jsem ti nic přála.
1: Já vím, abych měl radost.
2: To taky, ale i to malovátko, žvejkačky a paruku.
3: Vidíš,
1: nech Máničku domluvit, hurvaj.
2: Ale pak jsem si řekla... To by mi to bylo všechno platné, kdybyste nebyl zdráv a vesel.
3: Zdráv a vesel, ještě vesla do toho zaplete.
1: To je, Maničko, o tebe moc hezké, že tak na mě myslíš, ale mohu být zdráv a vesel.
3: Taky ty vesla přece zabrali.
1: I když ti koupím všechno, co si přeješ.
3: Žeriku, dostaneš 2 zlaté obojky.
1: A ty, Hurvínku, nech už Maničku být. Najdi si někde ten zvonek, já ti ho koupím.
3: Nechci.
2: Pane Spejble, on chtěl Hurvínek kalhoty do zvonu, ne zvonek.
3: Už jsem řekl, nechci.
1: Říká se děkuju a ne nechci.
3: Tak teda děkuju ale stejně nechci.
4: Co nechceš?
3: Nic.
4: Ty nechceš, abych ti něco koupil, když máme teď tolik peněz?
3: Mně se nic kupovat nebude a Máničce taky ne.
4: Proč by ne? Ku příkladu, já si koupím dlouhou fajfku a nový kanapé.
3: To už vůbec ne.
4: A to zase jo.
3: Ne. Správně, Žeriku. Podívej se, taťuldo, splníš Máničce její přání?
4: No, už jsem řekl. Paruku, žvejkačky. No, s tím malovátkem bys mohla pravdu ještě počkat, Máničko.
3: Tak splníš nebo ne?
4: Splním. Znáš mě? Jaký jsem dobrák, že ano? Vždy ti tobě koupím ten zvonek.
3: Zůstaneme zatím u Máničky. Řekla ti, že si přeje, abys byl zdrav a vesel.
2: No.
3: To žádná paruka, ale takovýhle fousy.
2: Já nechci fousy.
3: A abys byl zdrav a vesel, milý tatíčku, nebudeš kouřit fajfku, ani ležet na kanapě, ale budeš cvičit.
4: Cože?
3: Takhle, raz, dva, raz, dva.
4: Ale co ta výhra? Aha, rozumím. Koupíme si za všechny peníze auto, budeme jezdit do přírody.
3: Kde pak auto? Teď, když máme dost peněz, koupíme si bradla, hrazdu, koně, kozu, žiněnku.
4: Pojďte nejdřív pro výhru, pak si o tom promluvíme. Já zavolám Žerika, vlastně taxíka.
3: Počkej, ještě nejsem hotov. Každému dvě činky.
4: Šmanko, ty kam to všechno dáme?
3: Třeba do přecíně.
4: Ale autem bychom mohli zajet do přírody.
3: Koupíš nám tři kola.
2: Tři kolko.
3: To víš, já budu šlapat a vy se povezete. Každý bude mít svý kolo. Jízdní kolo. Jo, a já budu mít na kole sedačku pro Žerika, kdyby už nemohl. A teď ruce na prsa. Já ti dám zdrav a vesla, Máničko. Na poštu pro výhru, po klusem. Klus. Raz, dva, raz, dva.
4: Raz, dva.
3: Raz, dva. Raz, no tak zvedá pěkně kolena, Máničko. Voleš mi tvářičky jako ruce.

0: Jeho máj, aspoň mne, príliš uráží, neboť od obješence a anjela tak nepoeticky padlého z nechutí oči obracím. Třebať i pan Mácha dokola krásných květin nasázel, pěkných obrazů v pozlacených rámech navěšel. Přece vůně jeho květin a lesk jeho obrazů, puch a vyzáblost lotra se klátícího nezahrnou a hnusné kolo a šibenici našemu oku nezakryjí, nechť by se v pozadí i sám básník dostavil.
1: Psal pro časopis Českého muzea koncem května roku 1836 český básník Josef Krasoslav Chmelenský. Reagoval tak na vydání velkolepé liricko-epické básně Karla Hynka Máchy, která se posléze stala jedním z nejcitovanějších děl české literatury vůbec. Básnické skladbě Máj, která letos slaví 190 let, patří důležité místo nejen v Máchově tvorbě, ale i v celé české literatuře. Byl

0: co slzy lásky.
1: I světy jich v oblohu skvoucí, co ve chrám věčné lásky vzešly.
0: Až se milostí k sobě vroucí, změnivše se v jiskry hasnoucí, bloudící, co milenci sešli. Úplné lůny, krásná tvář, tak bledě jasná.
2: Jasně, bledá.
0: Jak mi

0: šli vždy blíž a blíž, jak v obětí by níž a níž se vinuli v soumraku klín. Až posléz šerem v jedno splynou, s nimi se stromy k stromům vinou, nejzázestíní šero hor,
1: tam bříza k boru,
2: k bříze bor,
3: se kloní.
0: Vlna za vlnou potokem spěchá, vře plnou
4: včas lásky,
0: láskou každý tvor.
5: 4 zpěvy a 2 intermeca psal básník téměř 3 roky. Jako jediné vyšly během jeho života. Útlá kniha, publikovaná zpočátku vlastním nákladem, se nakonec stala nejvydávanějším českým dílem a podnětem k založení uměleckého směru Májovci. Výrazná skupina českých tvůrců se pokusila navázat na jeho odkaz se snahou zachytit ostrým perem také negativní rysy skutečnosti.

0: Posloucháte Český magazín, v němž si připomínáme osobnosti a díla, která letos na jaře slaví výročí. Jedním z nich je také báseň Máj. Ta není pouhou oslavou přírody a lásky. V liricko-epické skladbě zachytil Mácha skutečný příběh otcovy vraždy, k níž došlo v roce 1774 u Dubé nedaleko Dokst na Česko-Lipsku. Před obraz Viléma Ignác Schiffner zabil svého otce, který mu bránil ve vztahu s jistou Rozinou Trauslinovou z Dubé. K činu došlo na poli nedaleko sochy svatého Prokopa. Mladý Schiffner se zezadu přiblížil ke svému pracujícímu otci a ubil jej několika ranami holí do hlavy. Přestože Mácha příběh rozpracoval a dobarvil, hlavní obrysy zachoval. Viléma i Schiffnera čekal nejvyšší trest. Smrt lámáním v kole.
1: Vidí

0: život môj.
1: Kdo srdci takému útěchy jaké dá?
2: Bez konce láska je, sklamánať láska má.
3: Je pozdní večer, první máj, večerní máj je lásky čas. Hrdliččin zve ku lásce hlas.
4: Hynku, Viléme, Jarmilo.
5: Mácha tak v máji moderním způsobem rozvíjí to, co bychom mohli nazvat poetikou loučení. Zároveň ostře kritizuje tehdejší poměry v lidské společnosti. Poukazoval především na rozvrácené rodiny, bezcitnost, nefungující mezilidské vztahy, lhostejnost a také marnost člověka, který se chce vzbouřit svému osudu.

tam při jezeru výškačný nad strom noc. Její bílý stín hluboko stopen v jezera klín. Tam Vilém myšlenkou se baví, že příští den její žití zbaví. On Hanu svou, on tvoji vinu se dozvěděl, on svůdce tvého vraždě zavraždil otce svého. Msta v patách kráčí jeho činu.

svit, kolem hor temno je, v jezeru hvězdný kmit, nad jezerem pahorek stojí.

0: Posloucháte Český magazín, v něm jsme se zaměřili na osobnosti a díla, která letos na jaře slaví výročí. Dne 3. dubna 2026 uplynulo 150 let od narození Tomáše Bati, zakladatele obuvnického impéria a vizionáře. Připomeňme si jeho osobnost prostřednictvím pořadu Fenomény z roku 2019 autorky Zuzany Golianové. Jejím hostem byl baťolog Pavel Hajný. Jak se dostal k výzkumu života Tomáše Bati?
1: To nebude odpověď, to bude román. Bohužel je to tak, že začalo to tím, že já jsem se teprve jako, nebo už jako chlapec dozvěděl, že naše rodina má v Indii u Bati člena naší rodiny a že moji rodiče to před námi tajili, protože za komunismu to nebyla příliš výhodná informace. Když to bylo později možné, tak jsem začal potom strýčkovi pátrat a zjistil jsem, že byl poměrně významným baťovcem v Indii, protože napsal několik knih, dokonce to byla první česká kniha, která vyšla vůbec v Indii. Byl u Bati něčím, dneska bychom řekli, jako PR pracovníkem. A když jsem začal zjišťovat, kdo z žijících baťovců by o něm něco mohl říct, některé jsem našel, tak vlastně jsem objevil, že za každým z těch baťovců, zejména z těch zahraničí, je strašně zajímavá historie a začal jsem si je zaznamenávat. S některými jsem točil kousek videa, s některými většinou větší část zvukového záznamu a tak jsem se stal nedobrovolně jakýmsi baťologem, kterým opravdu nejsem.
0: Jak je podle baťologa Pavla Hajného možné, že byl tento český podnikatel tak úspěšný?
1: Určitě na to musí být talent, ale já bych řekl, že v jeho životě se vyskytlo dost překážek na to, aby se na nich naučil. Talent a především jeho usilovnost, se kterou překonával překážky, do hlavy už mu neuvidíme, ale talent tam nepopíratelně být musel. Myslím si, že to byla určitě poctivost, i poctivost sama před sebou, aby sám sebe nezradil nebo neprohrál. Určitě v tom byla určitá valašská tvrdohlavost. Je to tak, že dokonce v některých případech ten Tomáš Baťa v zájmu spokojenosti nebo v zájmu úspěchu svých zaměstnanců šel dokonce v nějakých detailech proti ním, protože je možná až někdy až z našeho dnešního pohledu silně omezoval nebo jim oktrojoval nějakou základní myšlenku nebo filozofii. On třeba nesnášel alkohol, rozhodně potlačoval kouření ve svých fabrikách a dokonce někteří, třeba dokonce i jeho žena, paní Baťová, navštěvovala v nově vznikajících baťovských rodinách rodičky a se snažil ovlivnit v jejich zájmu jejich dosavadní zvyky. Tak třeba, když přišli noví pracovníci z Valašských Kotárů do nových baťovských domků, tak existovala služba, která tak jako mírně kontrolovala, jak se tam chovají. A je to taková i zábavná historka, že třeba jednou při nějaké docela slavné příležitosti, myslím, že to bylo v době, kdy dokonce v době Masarykovy návštěvy Zlína, pan Baťa objevil, že v jednom v tom domku jeho pracovníku pěstujou proti jeho zákazu králíky. Snažili se dostat se i do toho vzorného Zlína kus toho svého venkovského někdejšího života. Těch případů asi nebylo mnoho, ale byl tam pokus o vzdělávání i změnu způsobu života, tak aby se v nové skutečnosti dokázali sami cítit dobře.

0: Tomáš Baťa se narodil 3. dubna roku 1876. Celý svůj osobní i podnikatelský život spojil s rodným Zlínem, kde jako 18-letý s bratrem Antonínem a sestrou Anou založil obuvnickou firmu Bata. Z obyčejné ševcovské dílny dokázal velmi rychle vybudovat firmu doslova amerického střihu. Metody řízení, logistiky výroby a obchodu jakoby sjeli z pásového dopravníku u světoznámého Forda. Baťa nezapomněl na žádný detail a věnoval se důsledně i systému motivace svých pracovníků, kterým dal kromě stabilní pracovní pozice pocit sounáležitosti a píchu na svoji firmu. V pořadu Fenomény Tomáš Baťa, autorky Zuzany Golianové z roku 2019, zazněl také autentický hlas podnikatele. Co světu sděloval?
1: Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny ševce tohoto světa.
0: To, že byl podnikatel Tomáš Baťa fenoménem, dokazují rozhlasové noviny z 15. prosince 1989, kdy Československo navštívil jeho syn. Jak píše internetová encyklopedie Wikipedie, svým příjezdem podpořil vítězství sametové revoluce a promluvil k tisícům občanů. Byl tak vnímán jako symbol úspěchu.
2: Predstavitelia federálnej vlády Walter Komárek, Vladimír Dlouhý a Václav Klaus rokovali dnes v Prahe s Tomášom Baťom. Podľa vyjadrenia predsedu štátnej plánovacej komisie Vladimíra Dlouhého, rokovanie bolo konštruktívne a veľmi prínosné. Obe strany sa rozhodli vytvoriť spoločný tím odborníkov, ktorý urýchlene pripraví štúdiu o súčasnom stave nášho obuvníckeho priemyslu, možnostiach a perspektívach spolupráce, produkcie a vývozu na zahraničné trhy. Významného svetového priemyselníka Tomáša Baťu prijal dnes v Černínskom paláci v Prahe minister zahraničných vecí Jiří Dienstbier. Vymenili si názory na súčasný stav československo-kanadských vzťahov a perspektívy prehlbenia hospodárskej spolupráce oboch krajín. Počas pobytu v Prahe navštívil dnes Tomáš Baťa v sprievode Valtra Komárka aj Dom obuvy na Václavskom námestí v Prahe.
3: Krátka tlačová konferencia sa pred necelou hodinou skončila v Hrzanskom paláci v Prahe. Prítomný bol aj redaktor Miroslav Konvalina a priniesol nasledujúce informácie.
4: Tomáš Baťa stačil zodpovědět skutečně jen několik otázek novinářů. Poděkoval za krásné přijetí, které se mu v Praze dostalo. O možnostech spolupráce mezi naším obuvnickým průmyslem a kanadskou firmou Baťa Footwear konkrétně nehovořil. Zdůraznil, že si musíme uvědomit, že tato návštěva je především seznamovací. Po 50-leté přestávce tudíž nelze očekávat hned konkrétní výsledky, i když podle jeho slov ševci pracují rychle. Na otázku Československého rozhlasu, zda podle názoru Tomáše Bati máme už konečně vládu odborníků, řekl s úsměvem a diplomaticky nevím. Zítra pobyt Tomáše Bati v Československu pokračuje návštěvou Moravy, při které jistě nebude chybět ani návštěva hrobu otce Tomáše Bati na lesním hřbitově v Březnici u Zlína.
5: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Odkaz Tomáše Bati zkoumala také redaktorka Lubica Drutarovská, která vyspovídala jeho syna Tomáše Baťu mladšího.
1: Batizovce a Svit na Slovensku, to boli miesta, kde o Baťovcoch rozprávali už dávno. Ale už vtedy bolo známe o Baťovcoch, že majú veľkorysý sociálny program. V tejto dobe sa akosi podnikatelia nesústredujú na vzdelávanie, sociálne programy a novátorstvo, výskum. Poradte im, prečo ste to robili už vtedy, ešte za čas vášho otecka, a prečo to robíte aj teraz?
2: Sociálni za práce, ovšem to... Jaksi tradice mého otce a jeho filozofie byla nemít zaměstnance, nýbrž spolupracovníky a mít a taky velký pocit zodpovědnosti otázkám, hlavně municipálním, obecným a podobně, aby v obcích, ve kterých pracujeme, bylo co nejlepší. Možnost dělat velké sociální výhody a potřebovali to, aby ten podnik prosperoval. A protože napřed se musí vytvořit nějaký majetek, než se ten majetek může dávat na sociální záležitosti. A toto se mě občas lidé ptají, jak to je. A musí být k tomu, aby byla možnost dělat sociální vymoženosti, je potřeba prosperity, jak v podniku, tak ve státě ovšem. Bez té prosperity nic se nedá dělat. Ovšem je důležité a z naší filozofie je to, že když ta prosperita je, tak se značná část koncentruje a dělat tak, aby to okolí taky z toho něco mělo a byl pokrok ve vzdělávání, v ubytování a v příjmech a podobně.
1: V rámci vzdelávania podporujete aj aktivity vzdelávania sa mladých ľudí a vedíte mladých ľudí k podnikaniu. I v Košiciach ste sa stretli s takýmito mladými študentmi, ktorí sa zapojili práve do aktivít, také neziskovej nadácie, ktorú podporujete vy. Ako ste sa cítili medzi mladými?
2: No to je pro mňa osobne pokračovanie vlastne a to je myšlenky Baťovy školy práce, která byla taková výkající a vzdělávací záležitost tady před válkou. A dejme tomu to Junior Achievement má určité stejné zásady a stejné principy, kde se lidé dává příležitost se naučit o tom, o ekonomii, o hospodaření vlastním majetkem, o tvoření úspor vlastních a kariéry. Ale ovšem, my dnes tady nemáme podnikání takového rozměru, kde bychom tuto práci dělali jenom pro nás. A Junior Achievement není aktivita pro baťovské podnikání, nýbrž je opravdu, dejme tomu do určité míry, náš přínos a ze sentimentálních kořenů k těm mladým lidem v kraji, kde jsme začali pracovat.
1: Podnikatelia na Slovensku, ale aj v Čechách tvrdia, že musia pracovať 24 hodín denne, aby dokázali riadiť svoju firmu, aby dokázali prosperovať. Súhlasíte s nimi?
2: 24 hodín denne je ťažko pracovať, ale môže sa celkem niekdy 24 hodín denne aspoň myslieť. A ono to je v podnikání a v každé kariére vlastne. Je potreba byť rozhodnutý, že se ta práce udělá správně a že se udělá promyšleným způsobem a rozhodným způsobem.
1: Pán Baťa, prezraďte nám recept, ako dokázať byť takýto vitálny, dokázať cestovať, zaujímať sa o firmu a vlastne ešte aj držať krok so svetovým trendom aj v obuvníckom priemysle.
2: Myslím, že nieco s tým má co dělat ten jeans, nieco s tým má dělat bambu a nieco s tým má dělat výchova a taky možnosti, dejme tomu, sportu, dobře jíst a udržovat se ve fyzickém stavu.
1: Aký máte ešte pred sebou nesplnený plán, nesplnený cieľ? Alebo si myslíte, že ste už všetko dosiahli, čo ste chceli?
2: To nebude nikdy, a protože já doufám, že když já moje paní a i ta dnešní moje generace mých dětí zmizí z tohoto světa, že ještě pořád ta tradice nějaká, kterou jsme tady zavedli a zanechali, že ta bude pokračovat nějak aspoň v duchu další generace.
0: A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme oslavili 100 let od prvního vystoupení oblíbené loutkové dvojice Spejbl a Hurvínek. Připomněli si 190. výročí prvního vydání proslulé básně Máj a prvního vydání proslulé básně Máj a 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria a vizionáře Tomáše Bati. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v květnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.